0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Olivia Newton-John Physical. 9. IMT Smile Čo ak. 8. Postup do výročnej hitparády Dalibor Janda Snad sem si mnel všímat víc. 7. Peter Cmorik Nádych výdych. 6. John Lennon Just Like Starting Over. 5. Peter Nať Až sa znova narodím. 4. Joe Dassin Le Petit Pois au Chocolat. 3. No Name a Lucie Bílá Ženušky. A na dvojke je dnes Stevie Wonder For Once in My Life. Jednotku teraz zverím do rúk Richarda Millera. Rieka.
1: Prvé miesto.

0: ročie, áno. Takže nemáme to nejako zamerané. To je väčšinou, no čo, dve skupiny bláznu, čo sa idú rúbať mečami, no.
1: Samozrejme, my máme nejaký scenár, aby to predsa bolo trošku tomu divákovi zaujímavé. Bude sa jednať o stret nášho kráľovského vojska s jedným, dajme tomu, vagabundom, hej, to je takéto fajné slovo, a jeho družinou. Nevieme, kto vyhrá, ale budeme sami prekvapení a takisto ako divák.
2: Ja som Jan Dvořák a my sme skupina historického šermu Vidíjenci z Jihlavy. My rekonstruujeme vlastne 15. století ako odívaní, tak vlastne boj primárne.
3: A čo vy budete používať pri tom boji?
2: No tak ja si tady púčim, kolega to tady má tak krásne vypáskovaný. Kolega tady má vlastne 3/5 zbroj, jediný rozdíl, proč to není jezdecká plnoplátovka, je pretože má 3/4 pechotní nohy. Má tady vlastne kyris, ramena, plechové ruce, plechové rukavice, přilba, vlastně on má šlap s klapvizorem, pod tím je vlastně prošívaný kabátec a tam má vyndanou 1,5 ruční meč.
4: Já jsem Kateřina Štolová a jsem ze spolku Wartenberská korouhev z Čech.
5: Vy dnes dáte návštěvníkom možnost ochutnat středověku kuchyňu.
4: Tak bohužel ochutnat my nedáme, my ochutnávat dávat nemůžeme, ale budou se moc podívat, jak ta příprava probíhá a budeme jim také vyprávět něco o stolování, o surovinách, které se tenkrát používali, a takže se spíš něco dozví, než že by mohli ochutnat.
5: Vidím, že tu máte krásný riad, který k tomu budete používat.
4: Tak máme tady jednak nádobí na tu přípravu, to máme tamhle v té naší černé kuchyni, a pak tady máme právě ukázku stolování na panském stole, takže je to opravdu to vlastně nejhonosnější a nejkrásnější, co na tom středověkém stole byste mohli vidět. Máme tady jak sklo, tak cín, keramiku.
5: A tu už teda vo vreckách jsou aj ty jednotlivé pochutiny, které používali v jedlách.
4: Ano, máme tady různé suroviny, máme tady vlastně takovou poznávačku pro návštěvníky. Můžou si zkusit uhádnout, co to je vlastně za suroviny. A máme tady i takový chyták vlastně, protože některé ty suroviny by ve středověku určitě nenašly na jídelníčku, protože ty tady u nás nebyly.
6: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stret.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Regina Stred. Portréty.
1: Sú vlastnosti, ktoré dedíme. A potom sú tie, ktoré získavame. Povahou, skúsenosťami, prácou, skrátka odžitými rokmi. Do tejto kategórie spadá aj muž menom Ján Dašovský, ktorý sa k histórii vojenstva, konkrétne letectva, dostal ako amatér a to, čo nasal, získal, dokázal verejnosti predstaviť už ako profesionál. Vytvoril jedinečné múzeum vo svojej rodnej obci v Ivančiciach na Morave, ale túžil ísť ďalej. Rozhodol sa pomáhať deťom, ktoré stratili pri náročnej vojenskej službe jedného zo žijúcich rodičov. Práve do ich života chcel vrátiť radosť. Ocitol sa medzi vojenskými osobnosťami roka. Tlieskali mu stovky ľudí v sále a tisícky doma pri televíznych obrazovkách. Potlesk na diaľku bol prejavom radosti, ktorá rozkvitla. No a čo ho vlastne priviedlo k letectvu? Aj na to bola zvedavá Hana Michalčíková, ktorá vojenské portréty dnes pripravila.
2: No, ono je to spíš o tom letectvu. Už vlastne od detských let jsem letecký modelář a snažím se nejenom stavět ty letadýlka, ale taky o nich něco přečíst a asi jako každý kluk za mladá jsme letali takový dva druhy knížek. Jedny byly takovýma s těma čtyřma pruhama na hřbetě, to byly ty indiánky, westerny a potom to byly právě aspoň v mém případě ty knížečky, které vzešly z rukou těch pilotů, kteří sloužili za války u Royal Air Force. Takže vlastně to mě trošku přivedlo ještě blíž k tomu letectví.
1: Čiže vy ste nečítali ako chlapec rozprávky, vy ste sa venovali tomu modelárstvu a poznávaniu lietadiel.
2: Presne tak.
1: Tie lietadlá boli aj nejako kategorizované? Boli to aj lietadlá už prvej svetovej vojny a pokračovali to v druhou?
2: Ono to bylo spíš to, co dá se říct, lítalo, takže takový ty hodný nalítání, aby se člověk naučil a později začal koukat už, aby se to podobalo aj něčemu skutečnému, takže ten vývoj tam byl. Měl jsem i modely, které připomínaly ty prvorepublikové letadla, ale víc mě to táhlo potom k těm druhoválečným letadlům a spíš vlastně k té poválečné potom historii hlavně amerického letectví, protože tam to bylo jako úžasný spektrum těch letadel.
1: Pan Dašovský, čo je vaše původné povolání?
2: Já jsem elektrikář.
1: Možno ste skúmali a mali blízko aj k tej technickej stránke lietadiel.
2: To určite, no. Myslím si, že i to modelářství, i tá profese potom vlastne ten slaboprout mě přivedli k takové preciznosti a snažil jsem se vždycky, když jsem něco začal dělat, to dotahovat do konce a nejenom, aby to fungovalo, ale aby to aj pěkně vypadalo. A to se mi celkem, jako myslím si, podařilo a provádělo mě to celým tím mým profesionálním světem, no.
1: Takže si vlastně aj děkovali profesi za to, že ste mohli zúročiť niektoré tie vedomosti neskôr.
2: To určite. Když stavíte třeba telehouse a taháte tam ty dráty, tak jak by se vám to líbilo, že by to tam bylo všechno zašmodrchaný. Sice to funguje, ale nedá se na to dívat. Ale nebo tam přijdete, je to tam pěkně uhlazený, učesaný.
1: Mali jste nějaký osobný příklad letce v okolí, na který jste chceli upozornit a potom aj vlastně tou dalšou odbornou prácou, keď jste už založili muzeum, nadviazať?
2: Kolem mě se vždycky motalo, nebo já jsem se spíš snažil motat kolem spousty pilotů. A já jsem to vždycky vnímal, ten svět těch letadel, jako takovou skupinu lidí, která má k sobě blízko, mají stejné problémy, mají si o čem povídat, protože moc se mi nelíbí takový to hospodský povídání o ničem, mm-hmm. O politice už vůbec ne. A spíš jsem vždycky hledal prostě takové věci, které se mě exaktně týkají po ty technické stránce a ty letadla jsou technicky úžasně provedený, takže to mě vždycky takhle lákalo nejvíc.
1: Vaším cílem bylo šířit odkaz československých letcov. Do pár viet by sa ten odkaz asi dal zhrnúť veľmi ťažko, ale skúste.
2: Když sa podíváte do učebnic dějepisu na našich školách dneska, tak tam o téhleté skupině lidí, o této vlastně generaci moc nenajdete. Najdete tam o prvobytně pospolní společnosti, době ledové, době kamenný a spoustu podle mě věcí nedůležitých pro běžného člověka, který, když chce, tak si určitě najde. Ale tahle ta historie, která se nás exaktně týká všech našich rodičů, vlastně našich prarodičů, kolikrát i nás, tak si myslím, že je obecně už od těch 50. let z nějakého důvodu vytlačovaná na okraj naší společnosti a vůbec se o tom nepovídá. A mě to je strašně líto a myslím si, že ta generace těch, kteří tam odešli do toho Royal Air Force za války a udělali obrovský kus práce a hrdinství předvedli, tak je špatný si o tom neříct a nevytvořit způsob, jak na tyto lidi vzpomínat. Protože já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem několik těch kluků, kteří tam lítali, osobně poznal a mám ještě osobní kontakt s posledním žijícím 311 s panem Kavkou, který letos oslavil květnu 102 roku. Těší se dobré kondici a je to úžasný člověk. A můžu vám říct, že když máte možnost s takovýma lidma se potkat, tak je to něco neskutečného. Mě tyto lidi změnili vlastně vůbec pohled na svět a myslím si, že hodně sformovali jako mě jako člověka.
1: Život každého jedného letca bol osobitý. V detailoch sa tieto životy snažil chápať a rozpoznávať aj ich veľký obdivovateľ Ján Dašovský. Zhromažďoval o nich materiály, študoval, spoznával dobu, o ktorej len čítal a snažil sa čo najviac kontaktovať s ľuďmi, ktorí si to odžili a spomienky nezahodili. Akí boli? Čomu verili? Prečo riskovali životy? A vôbec, stálo im to za to ísť do rizika so životom len preto, lebo ich to bavilo?
2: Byli to především mladí kluci, protože někteří utekli do Anglie těsně před válkou, to byli většinou z těch židovských rodin, těch tam bylo hodně. A třeba ten můj kamarád Tomáš Lom, ten tam utekl už ve 14 letech. Naučil se během 2 měsíců anglicky a studoval tam střední školu a čekal, aby mohl vstoupit do královského letectva. To byla jedna taková ta část tady těch pilotů, kteří tam fungovali. A byli to mladí kluci, kteří byli, jak se říká, bezbázně a haní, protože když jsem s několika mohl se bavit, tak říkali, že jsem říkal, neměli jste strach? On říkal, ne, nás to bavilo. V 17-18 letech ten život berete trošku jinak, než potom, když už člověk má nějaký ty životní zkušenosti. No a ta první vlna těch pilotů, vlastně to byli ti piloti, kteří byli u nás, vlastně tady v Československu, byli to takzvaní českoslovenští polní piloti, kteří sloužili u českého vznikajícího československého letectva a vlastně tou okupací Československa vlastně měli odevzdat ty letadla Němcům, což někteří udělali, někteří neudělali, že uletěli potom hlavně do Francie. Tam potom zasáhli do těch bojů vlastně o Francii, když potom Francie byla Německem dobita, tak potom se dostali do Anglie, kde potom vstoupili právě do anglického královského letectva.
1: Vy jste se stali zakladatelem muzea Royal Air Force v Ivančiciach. Vytvorili ste tu veľmi také jedinečné miesto, kde sa spája tá vojenská história a vlastenectvo. A ja sa vás chcem opýtať, prečo Ivančice? Či preto, že je to miesto vášho zrodu?
2: Áno, ja som sa v Ivančicích narodil a i když potom vlastne po škole som samozrejme nastoupil na vojnu, ako každej druhej tady v Československu a nějakou dobu jsem v Ivančicích nebydlel, ale vrátil jsem se do rodných Ivančic. Muzeum vlastně vzniklo trošku tak jako i nechtěně. Já jsem vlastně sbíral ty artefakty, se mě dostal do rukou pár věcí a říkal jsem si tak, abych měl jednu uniformu toho pilota, udělám si tam nějaký takovej koutek, prostě takový vzpomínkovej, no. Jenomže z té krabice, těch součástí se stala velká krabice, pak už se to nevlezlo ani do velké skříně, pak už toho byla celá místnost, no a naskytla se jedna možnost tam koupit takový objekt, kde jsem si říkal, je, to by bylo fajn, tady by se to dalo vlastně ty věci vystavit a dalo by se to nějakým způsobem prezentovat. Samozřejmě první cesta do Duxfordu, že jak jinak bitva o Británii, air show obrovský, úžasný a muzeum Royal Air Force v Londýně. No a když jsem procházel vlastně to muzeum, který je naprosto úchvatný, hlavně co se týče těch exponátů, tak mě tam chyběla jedna věc. To bylo to, že člověk tam chodil skoro celý den, neměl skoro nikde, kde si koupit pití, nebyla tam skoro žádná toaleta, no a když jsem přišel nakonec k tomu výstupu a tam to všecko bylo, tak jsem si tam koupil pivo, popíjel jsem, koukal jsem na křídlo Liberátora, opíral jsem se o torzo motoru Merlin Rolls Royce a říkal jsem si, to je ono, to je ten formát, prostě, který já potřebuju těm lidem vetknout, aby se nechodilo jenom prostě proběhnout to a zhlídnout ty exponáty a druhý den už nevíte, o čem to skoro bylo, ale aby se tam lidi vraceli. A jak to docílit? Tak udělám takový pub a do toho pubu dám všechny ty exponáty a lidi tam budou chodit na drink, budou tam chodit se najíst, budou tam pít dobrý víno, budou sedět mezi těma exponátama a budou to vnímat, tu historii, budou ji zažívat. A říkám, tak to je ten správný směr. No a jednou jsem tady o tom vlastně povídal s Emilem Bočkem, kterému jsem se dostal vlastně zvláštní cestou jako šofér. Emil byl jednou na nějaké akci a řešili tam, jak se dostat do Prahy. Tak já jsem nabídnul, že bych ho tam rád odvezl, protože jsem si říkal, budu mít 2 hodiny času na D1, někdy i mnohem víc na D1 a budu mít čas se s ním povídat. No a tak jsem se stal vlastně postupně šoférem Emila Bočka a právě při jedné té cestě z Prahy jsem mu o tom vykládal a on říká, já to chci vidět. A já říkám, Emile, to ještě není hotový. Ne, já to chci vidět. Tak jsme se museli stavit v Ivančicích a přijeli jsme tam, tam byly krabice různý, tak jsme tam rozsvítili improvizované osvětlení a Emil chodil, prohlížel si to, pak si stoupil mezi dveře a říká, to není žádný pub. Já jsem úplně stuhnul a říkám, a co je špatně, Emile, v čem jsem udělal chybu? A on říkal, to není pub, to je muzeum.
3: A bylo.
2: Já říkám, no ale Emile, to je silný slovo, to takhle vůbec není myšlený. A Emil, on byl takovej srdečný člověk a říká, prdlajs, to je muzeum. Já říkám, dobře, bude to muzeum, ale potom se bude jmenovat Emile po tobě.
3: A on je to muzeum generála Emila Bočka.
2: On se zarazil a říká, a to by šlo? Já říkám, Emile, my dva se domluvíme, jde všechno.

0: Jan Dašovský si splnil sen. Vytvoril v Ivančiciach na Morave Múzeum RAF, Royal Air Force, generála Emila Bočeka. Je v ňom v neustálom styku s vojenskými zložkami. Je aktívnym podporovateľom leteckej komunity a modelárskeho športu. V múzeu nájdete originálne technické veci, ale aj osobné veci pilotov, na ktoré je Jan Dašovský hrdý a chráni ich ako oko v hlave.
1: Jsou tam věci jak technické, co tam třeba knipl ze Spitfireu, který byl sestřelený v bitvě o Británii. Jsou tam různé součásti, je tam vlastně celá palubní deska ze Spitfirea, spousta technických kousků z těch letadel, pak jsou tam osobní věci pilotů, ať už součásti výstroje, uniform, medaile, je tam československý vlastně prapor, který sloužil s 68. noční stíhací perutí. Je tam prostě spousta krásných věcí. V Irsku se mi povedla koupit taková krabička z pozůstalosti nějakého veterána. Uvnitř té krabičky, kromě jiného, jsem našel řád Bílého lva. A když jsem začal zkoumat, vlastně, kdo mohl získat vlastně ten řád Bílého lva za války, tak jsem přišel na to, že jedinej, vlastně, kdo získal řád Bílého lva, byl vlastně jeden z velitelů 310. československé stíhací perutě Vašátko. Takže je vysoce pravděpodobný, že tenhle ten je právě jeho. Takže řád Bílého lva, jednoho z velitelů 310, myslím si, že tak často nikde neuvidíte.
0: Cenné věci, nesporně velmi zaujímavé, aj pre mladou generaci a samozřejmě pre generaci, která si tyto události ještě pamätá. Co představuje samotná maketa stíhacího letadla Spitfire?
1: Maketa je v podstatě věrná kopie postavení toho letadla, ale já tam nemám vlastně jakoby maketu. To je, když by stál jako člověk s motorovou pilou u Spitfireu a řekl jste, tak celý se mě do obýváku nevleze, vezmu si ho jenom kousek a teď který. A před tou kabinou ho uříznete a za tou palubní deskou ho uříznete taky. Tak je to taková část vlastně toho trupu, asi půl metru dlouhá a obsahuje veškeré ty přístroje palubní, zaměřováč, ty řídící prvky, které jsou vlastně v tom Spitfireu. A ta celá palubní deska je originál, včetně toho štítku skleněného, je to originál, který sloužil vlastně v královském letectvu. A ten kousek toho Spitfireu, to mě vyrobil můj kamarád Peťa Pindák, který je neskutečně šikovný letecký klempíř. On vlastně i dnes staví letadla a říká mu, Peťo, potřeboval bych udělat nějaký stojánek tady na tu palub. No on to pojal tak, že si vlastně opatřil originální výrobní výkresy na Spitfirea a postavil mě tam vlastně podle originálních výkresů prostě tenhle ten kousek toho Spitfirea, do toho vložil tu palubní desku.
0: Čiže odborné a detailné.
1: Naprosto věrná kopie.
0: Trošku jste mali štěstí, už jste to hovorili viackrát, aj na ľudí, s ktorými vás dal osud alebo náhoda. Dokopy ste aktívnym podporovateľom, to tu zaznelo, leteckej komunity a modelárskeho športu. Pán Dašovský, ja si ešte pamätám tie knihy, modelářství, boli krúžky, do ktorých mladí ľudia chodili. Darí sa ešte dnes modelárskému športu?
1: Určite ne, tak ako pred těma pár lety. Dneska si myslím, že to hodne sklouzlo k tomu, že se prodávají stavebnice, které už jsou téměř jakoby hotový, že za jedno odpoledne ten model sestavíte a jde se lítat. Rozhodně si nemyslím, že je to špatně. Určitá skupina lidí si k tomu modelářství cestu najde, ale v takovým tom organizovaným způsobu, jak jsou ty modelářské kluby, jak byly, kdy jsme vyfasovali prekinka balzy a smrkový lištičky a pláneček od pana Fary, který byl už tak opotřebovaný, jak se na něm stavilo, že už skoro nebyl čitelný. To si myslím, že už asi moc není. Určitě jsou takový kluby, ale ne v takovém množství, jako bývali.
0: Chodívají mladí lidé, kteří mají záujem možno ozbrojené síly, letectvo do muzea?
1: Ozbrojené síly ano, protože máme velmi úzkou spolupráci s náměští, vlastně tam, že letecká základna vrtulníková a s nima máme velkou spolupráci a tak, jak máme v Ivančicích vlastně to muzeum, tak tam máme i letiště, vlastně, který je vlastně součástí nebo je v prostoru vlastně řízeného okrsku náměstského letiště. Vojáci za náma chodí, používají i to naše letiště, vlastně parašutisti na trénink vlastně těch seskoků. Víme o sobě, chodí k nám do muzea, používají to jako v podstatě takovou klubovnu sváteční, kdy tam chodí prostě určitých výročích a tak dále, který mají, který jsou v jejich životech, tak to využívají. Rádi se tam vrací. Teď jsme tam měli krásnou akci s Univerzitou obrany, jak českou, tak slovenskou z Košic, takže tam byl společný meeting završení jejich konference brněnské a myslím si, že tam jsme nastavili další level hodně krásné spolupráce a že se tam budou kluci vracet. Takže ta spolupráce je tam velká s tou armádou, s tou veřejností. Paradoxně ty mladší ročníky asi o tom ví míň a většinou jsou to lidi téměř důchodového věku, anebo i mladí, kteří říkají, já bych sem chtěl vzít prostě dědečka, tatínka. Ti mají to letectví strašně zažitý, mají to rádi, tu historii toho československého letectví a dá se tady uspořádat třeba nějaká akce narozeniny, nějaký svatby zlatý, už jsme tam měli a vysloveně si vyžadují ten sál vlastně na vrchu, který tam máme, kde jsou právě díky Jadranu Šetlíkovi a jeho fotografickým pracem je tam galerie asi 15 právě těch nejslavnějších rafáků v nadživotní velikosti, téměř jsou tam obrazy a tam to je prostě taková, bych řekl, jejich svatyně.
0: Vy, keď hovoríte, hovoríte o československých ozbrojených sílách, o československých vojakoch, o československom letectve a letcoch a vůbec používáte ten termín československý.
1: Já si myslím, že ta historie toho československé je tady spjatá a hlavně v oblasti toho letectví. Já mám na Slovensku stejně přátel jako u nás na Moravě nebo v Čechách, takže já toto absolutně nevnímám. Vždycky, když jsou tady ty akce, nějaký ty pamětní nebo odhalování různých desek těm veteránům, jsou vždycky naštvané, když někdo tam odehraje jenom tu českou část té hymny, protože oni to byli československé perutě vlastně, které sloužily u Royal Air Force. A to je zase ta součást té historie, kterou bych nerad měnil.
0: Pan Dašovský, druhá část vašej práce, okrem této odbornej, venovanej letectvu, je zameraná tak charitativně. Vy sa snažíte pomáhať deťom z tých rodín, kde jeden z rodičov už nesedí pri tom rodinnom stole, už nie je a tým deťom chcete vrátiť radosť zo života. Vy ste im poskytli bezplatné využitie rekreačného domčeka na ostrove Tenerife.
1: To byla taková náhoda. Ja som byl práve tady v Pezinku a díky tomu, že som měl tady nejaký voľný čas, měl som tady potom ešte jeden meeting v Bratislavě, tak som si vzal telefon a říkám, já už jsem dlouho nezavolal mému velice dobrému kamarádovi, náčelníkovi generálního štábu, bývalýmu dneska už, Danu Zmekovi. Říkám, tak tady určitě mají drahý kafe, tak si zajedu na generální štáb, abych něco ušetřil. Tak jsem zavolal Danovi a on zvedl telefon a říká, zrovna mě tady končí jednání, mám teď nějaký čas, přijeď, rád tě uvidím. Tak jsem sednul do auta, přijel jsem tam, no a povídali jsme si u něho v kanceláři. A přišli tam za ním právě pracovníci z týmu, který mají na starosti tady tu část vlastně těch veteránů a tady tu charitu. A ten rok vlastně loňský byl určený právě tady těm dětem z těch neúplných rodin. Jedna z věcí, která se tam probírala, bylo, jakým způsobem to těm dětem naservírovat tu pomoc, tak aby z toho nebyla jenom nějaký nový boty, nějaký kroužek, ale aby to skutečně ty děti měly jako zážitek, aby si to nějakým způsobem pamatovali díl než tu chviličku, než si ty peníze třeba utratí. Já jsem chvilku poslouchal a říkám, no a nechcete je vzít do zoologické zahrady? Koukali. Já říkám, no dívejte se, na Tenerife je úžasná zoologická zahrada Loro Park. Moje děti tam strašně rádi chodili, to je úžasné místo a oni furt nechápali. Ne? Já říkám, kolik je těch dětí? No asi 25. Já říkám, to bychom asi najednou nedali, ale zkusíme to udělat po takových týdenních turnusech. Já tam mám takový domeček, kde je asi 8 ložnic a tak tam ubytujeme zhruba 15-16 lidí. Kdybychom to udělali na dvakrát, to nějak tak vyjde s nějakým tím doprovodným personálem. A oni pořád nechápali. Já říkám, no tak, že bych vám to dal k dispozici jako gratis a vy ty peníze, které vyberete, použijete na to, abyste ty děti tam dopravili a zaplatíte jim z toho ty vstupny tam do těch akvaparků, do těch loroparků a tady do těchto těch věcí prostě a bude tam zbyt, tam určitě, tam se jí celkem lacino, takže bude tam lidé z toho třeba i na to jídlo. No a tak to vlastně celý vzniklo. Takže já jsem v tom byl vlastně tak trošku nevinně, jo. To byla jenom taková situace prostě, která tam vznikla, ale tam obrovskou práci potom udělal ten kolektiv kolem vlastně Dana Zmeka, protože oni tomu dali tu štábní kulturu, jak já říkám, to, co dokážou právě vojáci a dotáhnout to do konce. Takže byl jsem strašně rád, že se to povedlo, že se to podařilo zrealizovat.
0: Radost děti byla obrovská. No. Uvažujete, pan Dašovský, někdy nad tím, aký boli ty ľudia, kterým jste jako neprofesionál zasvetili život, dali jim úctu, obdiv spoločnosti.
1: Loni před Vánocema v letišti Točná jsem se mohl zúčastnit takového krásného povídání s Janem Svěrákem a on prezentoval tam tu svoji knihu Tmavo modrý svět, nebo kniha, která vznikla k tomu filmu. A protože takovýhle příležitosti si prostě člověk ujít nemůže nechat, tak jsem se toho zúčastnil. Nádherný povídání. A na konci toho povídání byly možnosti nějaký dotazy a já jsem tam vznesl jeden jediný dotaz. Říkám, vy jste tady povídal, pane Svěrák, o tom, že jste měli takovou tu v úvozovkách dotočnou a že ty už v té době dědkové rafáci rozpovídali se a že jste měli takový prostor pro takový neformální povídání. A mě by zajímalo, jestli jste tam narazil na někoho z těch slavných men, který se toho účastní. Jestli jste tam narazil na někoho, kdo by byl na tu republiku naštvaný, že prostě se k ním zachovali v tom 48. tak, jak se zachovali, že prostě toho lituje. A říkám, já co jsem měl možnost, byli to hrozně pozitivní lidi. Když jsem se ptal Emila Bočka, jestli by šel znovu, on říkal, no tak když by to bylo potřeba, tak samozřejmě. Úžasně pozitivní lidi, aspoň tak, jak jsem je poznal já. Co vy? Chvilku přemýšlel a říká, marně vzpomínám na to, že bych slyšel od těchhletěch lidí jiný názor, než který jste tady prezentoval. Takže to byli nesmírně pozitivní lidi, oddaní a hlavně to byli vlastenci. Oni té vlasti odpustili i to, jak se k ním zachovalo.
0: To je velká věc. Uvažujete, pan Dašovský, často aj vo volnom čase o vojně a o míry. Aj pod vplyvom udalostí, které se nás dotýkají priamo aj v této době.
1: Jakýkoliv konflikt válečný je pěkný svinstvo. A je to vždycky výplod chorých mozků, který nějakým způsobem musí dokázat to svý ego a vtáhnout prostě do toho slušný lidi, kteří by se jinak živili prostě prací a dokázali by pro ten svět udělat daleko víc, než po sobě střílet. Nemyslím si, že takovýto chrastění zbraněma je vůbec užitečný pro lidi, i když v tom dnešním světě se bez toho asi ani neobejdeme, ale je to špatný.

Príjemný dobrý predvečer, bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusenské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. A dnes sa v nich vybereme do Svidnika, kde otvorili nové zariadenia pro seniory, no pídeme i na dvi interesné kultúrne podi, a to do sela Bukivci i do Ruskoj Poruby, kde prerchtovali krásnu podiu pro díti. No chybiti dnes nebude ani šport, Tatran priaši hral doma perši druholigový zápas, pôjdem što

své kůži. Řekl bych, snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji,

ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.